vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Život naplánovaný.
1: Doufám, že už jste na cestě.
0: Jedno pokazené auto.
2: Já docela pospíchám.
0: A osudové stretnutí vo vlaku.
3: Tam jedeš? Ano.
2: Do Berlína.
0: Všetko zmení.
1: Tohle je rande?
3: Jo, máš kytku.
0: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
2: Kolikrát v živote prožiješ takový hledé?
0: V kinách od 3. septembra.
4: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Rádio V.

Na super ceny. Od pondelka v Lidli Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.